0: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
1: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Som tichý a pokorný srdcom. Ježiš povedal, zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko a nik nepozná Syna iba Otec, ani Otca nepozná nik iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. Počuli sme slovo Pánovo.
0: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
2: Andeko dol vrámi o Jézuska dal pendas. A sárab tud dade, lecséros kohajlap húva korraj, kekájanglál gogya veragarádan kadal, hajle csácsenge, ándreszi kadanle. Óvá dade, kade fájasztu. Murodat szogodi perdaldas mange, hajk honik csipinzsárele sáves feriod dad, hajle dade spale csipinzsárel káver honik ferió sávo, hajk kodokaszke o sávo, ándreszi kavelles. Aven mande sakon kon chynile, aj kon pári pepíraven, me uži sa routumen. Len petumen de murili punža, aj siťon mandar ke páčako som, aj láše jílesko, aj šajacharna tumáre jílesky páča. Murilu punža, gugli, aj muro pári pe vúšoros.
0: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
3: Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Wort des lebendigen Gottes.
4: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!